ta, co jsem vyslechla očpačku, kteří jezdili nad naším domem. Co chvíle docházelo oni kotva pračka, vyčítali si hrozné věci, nemravné a neslušné. Že starý žmaček, nestydatý solitník, provádí nepřístojnosti v koruně.